Vespere minus solenes pro solový kvintet, sbor, smyčce a varhany Bohuslava Matěje Černohorského zpívali Hedvika Tvrdá, Ludmila Wernerová, Virginie Walterová, Vladimír Doležal, Karel Průša a pěvecký sbor Československého rozhlasu. Hráli Oto Novák na varhany a Dvořákův komorní orchestr za řízení Josefa Hercla. Skladatel a flétnista Vilém Blodek patřil k výrazným osobnostem pražského hudebního života 19. století. Působil například jako sbormistr Německého pěveckého spolku nebo profesor flétny na pražské konzervatoři. Z jeho tvorby, zahrnující flétnové nebo orchestrální skladby, se nyní zaměříme na symfonii D-moll, kterou Blodek zkomponoval jako mladý skladatel pravděpodobně v 60. letech 19. století. Obsah symfonie, která nebyla za Blodkova života provedena, vyplývá z básnického mota napsaného na titulní straně partitury. Obsahem básně je touha po rozjasnění a utěšení srdce v žalu. Symfonie se tak uvádí do souvislosti s nenaplněným milostným vztahem k Blodkově klavírní žačce. Symfonii D-moll Viléma Blodka si nyní poslechneme na rozhlasové nahrávce z roku 2012. Symfonický orchestr Českého rozhlasu řídí Ondřej Kukal.

Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Ondřeje Kukala dohráli symfonii D-moll Viléma Blotka. Následujících 22 minut bude patřit komorní hudbě 20. století, a to přímo skladbě, která nese název Komorní hudba. Německý skladatel Paul Hindemith, jehož životní data jsou ohraničena roky 1896 až 1963, zkomponoval během 20. let 20. století cyklus 8 komorních hudeb neoklasického ražení pro různá obsazení od dechového kvintetu po varhanní koncert. Komorní hudba číslo 4, opus 36, vznikla v roce 1925 a je koncipována jako koncert pro housle a komorní orchestr o 5 větách. Dramaticky vyhrocené pasáže se zde střídají s lyrickými melancholickými částmi. Komorní hudbu Paula Hindemitha nám zahraje Michael Gutmann na housle a Filharmonia orchestra. Provedení řídí José Serebrière.

Komorní hudbu číslo 4 opus 36 Paula Hindemitha hráli Michael Gutmann na housle a Filharmonia Orchestra pod taktovkou José Serebriera. Nyní se podíváme do Paříže druhé poloviny 17. století a nahlédneme do tvorby francouzského barokního skladatele Marka Antoana Charpentiera. Ten vynikl především jako autor duchovní hudby a také oper. Zajímavostí je, že na svých jevištních dílech spolupracoval například se slavným Molièrem. Nyní zazní Charpentierova světská kantáta Orphée de Saint aux Enfers neboli Sestup Orfea do podsvětí pro tři mužské hlasy, dvoje housle, zobcovou a příčnou flétnu a basso continuo z roku 1683, označovaná za první skutečnou kantátu ve francouzském stylu. Charpentier v této kantátě a také v pozdější opeře stejného názvu zpracoval mýtus o Orfeovi, jak jej vypráví Ovidius v 10. knize Metamorfóz. Kantátu Sestup Orfea do podsvětí nám zaspívají tenorista Philip Freliger jako Ixion, basista Lionel Menier jako Tantalos, tenorista Reinoud van Mechelen jako Orfeus a sbor Vox Luminis. Hraje orchestr a Nocte Temporis.

Kantáta Sestup Orfea do podsvětí Marka Antoána Charpentiera zpívali Filip Freliger, Lionel Meunier, Reinoud van Mechelen a sbor Vox Luminis. Hrál orchestr a Nocte Temporis. Závěrečná skladba tohoto bloku připomene dílo českého skladatele 18. století Jiřího Antonína Bendy. Rodák ze Starých Benátek působil mimo jiné jako houslista pruské královské kapely společně se svým starším bratrem Františkem. Je znám především svým tvůrčím odkazem v oboru melodramu. My si však poslechneme jednu z jeho několika klavírních sonát. Sonáta pro klavír číslo 9 a-mol má klasickou třívětou stavbu, začíná rozsáhlejším allegrem, pokračuje výrazně melodickou střední částí andante con moto a končí stručným, ale hráčsky brilantním prestem. Sonátu a-mol Jiřího Antonína Bendy zahraje Timothy Roberts.

0: Slyšeli jsme sonátu a mol číslo 9 Jiřího Antonína Bendy v podání anglického klavíristy Timothy Robertse. Příjemný poslech další hudby na stanici D-dur vám přeje Robert Škarda.
1: Český rozhlas D-dur.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Děti jsou všude na světě levnou pracovní silou. Zatímco vystoupení klasického smíšeného sboru přijde pořadatele na 10 000, děti se většinou spokojí s příspěvkem do společné kasičky a čokoládou. Pokud tuto informaci, vážení posluchači, chápete jako obligátní dakápový rozjezdový žertík, dovoluji si upozornit, že jde o skutečně vážnou věc. Když Johann Sebastian Bach působil v Lipsku, zpívali sopránové a altové role jeho žáčci, tedy mladí chlapci. Ekonomické a organizační důvody zde byly jistě rozhodující. Teprve na druhém místě stála okolnost, že se ještě v Bachově době v Lipsku nepovažovalo za správné, aby v kostele při protestantské bohoslužbě zpívaly ženy. Po této stránce bylo Lipsko městem značně konzervativním. Naopak po hudební stránce se tu cítili býti obzvláště progresivními, takže Bachovu hudbu považovali za staromódní a ohrnovali nad ní nos. Na moderních nahrávkách, a to i těch autentických, již ve sboru zpívají ženy. Přesto se některé pasáže svěřují dětskému sboru, přinejmenším kvůli barevnému odlišení. Na interpretaci úvodního čísla Bachových Matoušových paší se podílejí hned 3 sbory. 2 smíšené sbory mezi sebou vedou vzrušený dialog a nad nimi se vznáší chorál zpívaný dětským sborem.

Tento trik okoukalo od Bacha mnoho skladatelů. Arthur Honegger má ve své vánoční kantátě pasáž evidentně inspirovanou předchozí skladbou. Nad rytmicky pregnantním základem smíšeného sboru a orchestru zní velebný protestantský chorál dětského sboru.

A máme-li jít do ještě žhavější přítomnosti, můžeme sáhnout po velkém oratoriu našeho současného skladatele Svatopluka Havelky. Je to zhudebněný příběh mistra Jeronýma Pražského, Husova vrstevníka, jehož čekal stejný osud jako mistra Jana. Jeroným se obrací k nebesům o radu a z nich se ozývá jakoby starodávná melodie dětského sboru. Opět tedy podobný princip jako u Bacha a u Honegra.

Slyšeli jsme tři ukázky ze tří velkých duchovních děl. Děti tam vesměs vystupují v roli andílků. Jedná se tedy o povážlivou idealizaci naší mládeže. Trochu realističtější je Benjamin Britten ve své jarní symfonii. Jedna ze scén této půvabné skladby líčí šťastně si hrající chlapce, kteří jsou špinaví, chovají se dosti hlučně a občas dokonce neuctivě zahvízdají na zasněnou sopranistku, která je dojatě pozoruje.

Je samozřejmé, že ušmudlaní chlapci běhající po ulicích představují určité nebezpečí. Mnohem správnější je, když se společnost pokusí vhodně organizovat volný čas mládeže, vytvoří dostatek příležitostí k rozvoji jejich schopností, zvláště prostřednictvím zájmových kroužků a zapojí ji do společensky prospěšné činnosti. Příkladem může být celonárodní hnutí za výsadbu lesů, vyhlášené ústředním politběrem komunistické strany Sovětského svazu v roce 1951. Dmitrij Šostakovič vytvořil při této příležitosti rozměrné oratorium nazvané Píseň o lesích a zde je z něho ukázka. Když dovolíte, v úctě k vynikajícímu skladateli se pro tentokrát zdržím komentáře.

Také v české hudební literatuře máme pěkný příklad pro hudební zpracování dětských her. Jan Kapr byl skladatel, který zamotal komunistickým hudebním kritikům hlavu, protože se k jejich ideologii nejprve přiklonil a pak zase odklonil, takže nebylo tak docela jasné, má-li se chválit či kárat. Nejhůře je na tom Jan Kapr dnes, protože se o něm nemluví vůbec. Při následující ukázce zvažte, jestli to není škoda. V Kaprově 7. symfonii děti nespívají o svých hrách, nýbrž si vlastně na pódiu skutečně hrají.

Троє, будьме, тише, хитать. Чуже.

Po oratoriích jsme tedy probrali symfonie, které ve 20. století ztratily svou čistě orchestrální podobu a začalo se v nich i zpívat. Teď jsou na řadě opery. Také Gilles Massenet byl jedním z těch autorů, kteří se potýkali s pověstí staromilců. V době, kdy ve francouzské opeře již královal realismus a verismus, psal Massenet pěkně postaru čistě romantickou muziku. Ale koho dnes po 100 letech zajímá, byl-li někdo o krůček vpředu nebo pozadu? Důležitá je kvalita, myšlenková bohatost díla, která svým způsobem vítězí nad pomíjivostí času. V Massenetově opeře Werther z roku 1892 má dětský sbor překrásně napsanou roli.

Pedagogické aspekty dětského sborového zpěvu si necháme na příště, protože si o nich s námi přijde popovídat pan Bohumil Kulínský mladší. Přesto se teď podíváme na hodinu sborového zpěvu, při níž pan učitel nacvičuje s dětmi oslavnou kantátu pro pana hraběte. Jde samozřejmě o slavnou scénu z Dvořákova Jakobína.

Je mi líto, ale po všech těch andílkovských zpěvech a dětské nevinnosti skončíme trochu depresivně. Také v závěru opery Vojcek Albana Berga si hrají děti s míčem. Ale jedno z nich, aniž to tuší, právě ztratilo otce i matku. Ostatní děti se rozutečou a nic netušící chlapec zůstává na setmělé scéně zcela opuštěný. Jeho bezstarostné hop-hop a bezútěšně otevřený závěr opery pak zní publiku v uších ještě dlouho do noci.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Georg Friedrich Händel, kněz Sádok, korunovační hymnus pro sbor a orchestr. Sbor a orchestr Akademie svatého Martina v Polích zpívá a hraje, řídí Sir Neville Mariner.

0: Nerozlišoval mezi hudbou vážnou a populární. Byl to syntetik, který do partitury dokázal včlenit vše možné. Časté střídání metra, polyrytmiku, měl rád latinskoamerické rytmy, samozřejmě židovské inspirace, ale do muzikálu propašoval třeba i fugu. Takový byl Leonard Bernstein jako osobitý skladatel. A my si ho připomeneme zároveň i jako výtečného dirigenta, který jen v čele New Yorkské filharmonie, kam nastoupil jako nejmladší šéf dirigent v historii tělesa, strávil 11 let a oddirigoval 830 koncertů. A k tomu stovky dalších koncertů s desítkami dalších orchestrů téměř po celém světě. S jedním z nich, studiovým symfonickým orchestrem, teď Leonard Bernstein přizve ke spolupráci tenoristu Joseho Carrerase a nabídnou dost možná nejkrásnější píseň z Bernsteinova legendárního muzikálu z roku 1957 West Side Story, aneb Romeo a Julie z newyorské západní čtvrti West Side.
1: Maria.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Wolfgang Amadeus Mozart, koncert pro klavír a orchestr číslo 20 d-moll a jeho první věta hraje Melvin Tan a zároveň řídí The London Classical Players.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Několikrát, nebo spíš častokrát, se Gustav Mahler inspiroval sbírkou Des Knaben Wunderhorn, Chlapcův kouzelný roh, kterou v roce 1805 editovali Achim von Arnim a Clemens Brentano. Sezbírali pro ní staré německé básně a písně. Goethe se o ní vyjádřil tak, že by měla být v každé německé domácnosti a pro Mahlera to byl zdroj nevyčerpatelný. Pro písně s klavírem i orchestrem i pro tvorbu symfonickou. My si teď poslechneme píseň Antonín Paduánský káže rybám v Mahlerově zhudebnění z roku 1893. Ryby sice světcovo kázání poslouchají s otevřenými ústy, ale nakonec stejně zůstanou stejné. Raci stále chodí pospátku, kapři se stále cpou, kázání je zapomenuto. Líbilo se, ale zůstávají stejní. Zaspívá nizozemská mezzosopranistka Christiane Stotjen, na klavíry doprovodí Julius Drake.

Je velmi nezvyklé, že francouzský skladatel 17. století takového formátu, jakým byl Marc-Antoine Charpentier, nebyl zaměstnán u dvora Ludvíka 14. Možná se nechtěl zaplétat do dvorských intrik a chtěl jen v klidu tvořit. Což také činil, že je podepsán pod asi 550 skladbami, včetně divadelní hudby ve spolupráci s Moliérem a velkého množství duchovní a liturgické hudby. A právě z ní si teď vybereme Charpentierovo moteto pro dva sólové hlasy a instrumenty O Crux Ave, pozdravení kříži jako naší jediné naději. Zpívají René Jacobs, ano, ten slavný dirigent staré hudby, který ovšem začínal svou hvězdnou kariéru jako kontratenorista. Dále zpívá Judith Nelson a spoluúčinkuje koncerto vokále.

Dmitrij Šostakovič, romance pro housle a orchestr z hudby k filmu Ovád. Na housle hraje Alexander Kerr, Royal Concertgebouw Orchestra řídí Richardo Šaji.

0: Stanice D-dur a hudební portál Klasika Plus vám jako partneři nabízejí nejen hudební zážitky. Na webu www.klasikaplus.cz najdete kompletní informace o klasické hudbě, rozhovory, recenze a mnoho zajímavých souvislostí. D-dur a Klasika Plus – samá hudba.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, třetí věta z koncertu pro klavír a orchestr číslo 17 G-dur, hraná na kladívkový klavír, klavíristou Jos van Immerselem, hraje Anima Eterna Brugge.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Příští okamžiky strávíme s Heinrichem Isákem, renesančním skladatelem frankoblámské školy, který působil v Německu, Rakousku, Itálii, byl oblíbeným hudebníkem několika členů slavné rodiny Medičejských, později se stal dvorním skladatelem habsburského císaře Maximiliána I., s nímž cestoval po Evropě a na konci života se vrátil do Itálie, do Ferrari. Je tomu už přes 500 let. Isák zemřel v roce 1517. A zřejmě si při svých evropských poutích zvláště oblíbil jedno město, neboť napsal tuto kanzonu. Innsbruck, ich muss dich lassen. Innsbrucku, musím tě opustit. Zpívá belgický baritonista Lieven Termont, hraje kapela flamenka.

Velmi půvabnou hudbu vtělil Georg Friedrich Händel do souboru svých 12 koncerty Grossi opus 6. Pravda, ne vždy jen tu svou, použil i témata Dominika Scarlattiho a dalších současníků, i svá vlastní jinde už užitá témata, ale tím krásu těch koncertů neumenšil. Možná naopak. Onu solistickou skupinku, takzvané concertino, tu tvoří dvoje housle a violončelo, takzvané ripieno, větší skupinku, s níž ta menší krásně komunikuje, smyčcový orchestr s čembalem. A není bez zajímavosti, že těchto 12 malých skvostů složil Händel během jediného podzimního měsíce roku 1739. My si poslechneme čtvrtou část Allegro ze čtvrtého koncerta Grossa a moll. The English Concert a Trevor Pinnock u čembala.

Haydn strávil asi 30 let ve službách knížat Esterházyovského rodu, kde měl práci snů, alespoň tedy z dnešního pohledu. Měl psát hudbu pro prince, měl k dispozici dobrý orchestr i operní ansámbl. Co by za to dnešní skladatelé dali? V rakouském Eisenstadtu, kde byl úžasný sál, dodnes užívaný, byl skladatel poměrně izolován od ostatního světa, od hudebního dění, které se koncentrovalo především k císařskému dvoru ve Vídni. Ale Haydn to glosoval celkem příznivě. Od světa jsem byl odloučen, takže jsem musel být originální. A to také byl. I díky tomu se stal a je nazýván otcem smyčcového kvartetu, otcem symfonie. A jeho originalitu dokazuje i následující partitura, byť už z pozdějšího londýnského období. Úžasné finále symfonie číslo 104 D-dur londýnské. Vídeňští filharmonikové André Previn.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Nino Rota, svita z filmu Vojna a mír. Filharmonický orchestr řídí Gianluigi Gelmetti.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Jákob Handl Galus byl skladatelem slovinského původu, který v čase vlády habsburského císaře Maximiliána II. Vstoupil do jeho služeb a později, když už z Prahy vládl Rudolf II., se i Galus dostal do Prahy a působil zde jako varhaník v kostele svatého Jana na Zábradlí. A hojně komponoval. Podepsán je mimo jiné pod asi 400 latinských motet, která byla vydána v několika dílné sbírce Opus Musicum. A také psal světské madrigaly, z nichž jeden je teď před námi. A snad potěší každého posluchače stanice D-dur, neboť říká Musica Noster Amor, hudba naší láskou. Madrigál Jakoba Handla Galuse zpívá Societas Incognitorum.

Petr Ilič Čajkovský, květinový valčík z baletu Louskáček. Vídeňské filharmoniky řídí James Levine.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Stejně jako slavné trubkové solo Trumpet Voluntary, známé mimo jiné ze svatebních obřadů, včetně toho prince Charlese a Lady Diany, byl i jiný slavný kousek pro trubku, Trumpet Tune, dříve připisován Henrymu Purcellovi. Dnes už ale bezpečně víme, že oba ty skvosty složil Purcellův o 15 let mladší současník, varhaník Winchesterské katedrály a poté regenschory katedrály svatého Pavla, Jeremiah Clarke. Ten trubkový nápěv nebo popěvek Trumpet Tune je taktéž ozdobou leckteré svatby, pochopitelně zejména v zemi svého vzniku v Anglii. Tak tady je ten skvost Jeremiah Clarka v podání výtečného švédského trumpetisty Håkana Hardenbergera a Simona Prestna u varhan.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Robert Schumann, Snění číslo 7 z klavírního cyklu Dětské scény ve verzi pro housle a klavír hraje Ivan Ženatý a Milan Langer.

0: Kadence je část koncertantní skladby, kdy se orchestr odmlčí a solista hraje poměrně dlouhou dobu sám. V kadenci se vrací k hlavním tématům skladby a virtuózně je rozvíjí. Původně byly kadence improvizované solistou. Pokud se nezachoval jejich zápis, dokomponovali je dodatečně jiní skladatelé. Třeba Smetana napsal kadenci k Beethovenovu třetímu klavírnímu koncertu.
1: Neskutečné muselo být nadání rakouského mistra Johanna Josefa Fuchse, který se prakticky z ničeho vypracoval na dvorního hudebníka tří habsburských císařů, dokonce na post nejvyšší vrchního císařského kapelníka. To Fuchs mohl rozhodovat o hudebnicích, kteří se ucházeli o místa u dvora. To on byl nejváženějším pedagogem, u něhož se učil třeba i Jan Dismas Zelenka. A jehož teoretické práce studovali generace dalších velkých skladatelů, včetně Mozarta a Beethovena. Z Fuchsova skladatelského odkazu teď vybíráme Rondo a Sette, tedy pro 7 nástrojů s basem continuem. Hraje Concentus Musicus Wien.

Výborná předloha Beaumarchaisova divadelní hra a neméně kvalitní italské libretto Lorenza da Ponte, postavené na skvěle vykreslených charakterech postav, zápletkách, převlecích a situační komice, jsou spolu s Mozartovou geniální hudbou příčinou neutuchající oblíbenosti Figarovy svatby u diváků i interpretů. A že je z čeho vybírat, třeba taková árie hraběnky ze druhého dějství Porgy Amor, v níž hraběnka truchlí ve své komnatě nad tím, že hrabě už jí nemiluje. Lásko, slyš, mír mi přej, znáš mou trýzeň, pláč i žal. Sopranistka René Flemingová, London Symphony Orchestra a dirigent George Scholty.

Louis Spohr, Fantazie a variace pro klarinet, dvoje housle, violu, violončelo a kontrabas. Hraje Dieter Klöcker a členové konzorcium Classicum.

I když si dnes asi Vivaldiho stotožňujeme zejména s instrumentální hudbou, vždyť jen koncertů napsal přes 500, stejně pozoruhodný je i soubor 50 oper tohoto mistra italského baroka. Pravda, inscenovány nebývají pravidelně a všude a často, ale řada z árií se objevuje na různých výběrech toho nej z operního baroka a samozřejmě je pěvci často zařazují na své koncertní recitály. Opravdu je z čeho vybírat. Například takový skotský tenorista Paul Agnew si vybral árii Mahmuda ze třetího dějství Vivaldiho opery La verità in cimento, pravda v pokušení, nebo možná zkouška pravdy. Tady je árie sultána Mahmuda, v níž Paula Agnewa doprovodí Modo Antiquo s Federikem Marii Sardelim.

Jestli něco patří k nejznámějším tónům Felixe Mendelssohna Bartholdyho, pak ty tóny, které mnozí z posluchačů mohli slyšet při velmi příjemné a sváteční příležitosti. O nejhranější melodii Na svatbách léta soupeří Wagnerův a právě Mendelssohnův Svatební pochod. Tak teď pro radost a možná pro šťastnou vzpomínku na velký den, ten pochod, který najdeme v krásné scénické hudbě k Shakespeareově hře Sen noci svatojánské. Symfonický orchestr Bavorského rozhlasu a s ním na legendární nahrávce z roku 1964 Rafael Kubelík. Felix Mendelssohn Bartholdy, Svatební pochod.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Našim děvám. Polka v úpravě pro orchestr. Českou filharmonii řídí Václav Neumann.

Johann Sebastian Bach, první věta z koncertu pro klavír a orchestr číslo 2 E-dur. Hraje Glenn Gould, Columbia Symphony Orchestra, řídí Vladimír Golšman.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Ottorino Respighi v orchestrální svitě římské slavnosti z roku 1928 vylíčil průběh gladiátorských zápasů, včetně trubkových signálů, strachu odsouzenců i hrozivého vrčení lvů. Někomu to přijde až příliš popisné, ale s orchestrem Respighi rozhodně zacházet uměl. Královský liverpoolský orchestr řídí Vasily Petrenko.

Josef Haydn, smyčcový kvartet D-dur, opus 64, číslo 5, Skřivánčí. První věta. Hraje Stamicovo kvarteto.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Vítězslav Novák napsal kromě slavné slovácké svity také velkolepou jihočeskou svitu. Z níž si poslechneme Pochod táborů a epilog. Moravskou filharmonii Olomouc řídí Marek Štylec.

A nyní opět dotek staré hudby, jejímž autorem je vlámský mistr první půle 16. století, který ale posléze spojil svůj život s Benátkami a tamním slavným chrámem svatého Marka, kde byl jmenován kapelníkem. Adrian Willaert je tak označován za zakladatele benátského stylu. Méně kontrapunktického přediva, více zpěvných melodií, dvojzborová technika. Tak jsou charakterizovány Willaertovy kompozice. Jednu z nich, kancónu pro soprán a doprovod, nám zaspívá belgická mezzosopranistka Katelijn van Lethem z členy souboru Romanesque.

0: Modulace je plynulá změna tóniny, tak říkajíc za chodu. Skladba se otevře, dejme tomu v C-dur, po několika taktech začne modulovat a pokračuje třeba v F-dur. Většinou se nakonec pomocí dalších modulací vrátí do původní tóniny. Kdyby hudba nemodulovala, začala by být po chvíli stereotypní, statická. Modulace se používá jako prostředek hudebního pohybu, vývoje, harmonického klidu, střídaného napětím.
1: Víte, kdo vymyslel originální, de facto volnou formu klavírní fantazijní miniatury a nazval ji nocturnem? Hudební badatelé jsou přesvědčeni, že poprvé tento termín pro své dílo použil irský klavírista a skladatel John Field, a to během svého pobytu v Rusku, které ho okouzlilo. Svá první tři nocturna vydal už v roce 1812. Celkem je autorem 18 nocturen. Je to úžasný barevný klavírní svět, do nějž nás teď nechá nahlédnout britský interpret Benjamin Frith, hrající Fieldovo nocturno číslo 3 a zdur.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Jean-Philippe Rameau nebyl jen nejvýznamnějším francouzským skladatelem 18. století, ale také vynikajícím hudebním teoretikem, čembalistou a varhaníkem. Jeho ornamentální díla se stala prototypem rokokového stylu. Jeho opery a operní styl ukončili posmrtnou vládu Lilyho. A právě do jedné z Rameauových oper teď vstoupíme. Bude to opera Paladini, která měla premiéru, když bylo Rameauovi bezmála 80 let. Krásnou sarabandu ze druhého dějství zahraje soubor Le Talent Lyrique, řídí Christophe Rousset.

Wolfgang Amadeus Mozart, árie Fiordi Ligi z prvního dějství opery Così fan tutte, zpívá Lucia Pop, mnichovský rozhlasový orchestr řídí Leonard Slatkin.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Ať žije král, vive le roi, ozve se za chvíli, tedy nikoli zpěvem, ale stejnojmenou drobnou instrumentální skladbičkou renesančního skladatele Josquena de Pré. Nejprve zvonky, pak totéž téma v dechových nástrojích, které se ještě několikrát objeví, i když zabalené ve veselých fanfárách. Josquenovu skladbu Vive le roi hraje katalánský Esperion 21 Jordiho Savala.

0: Chorál je duchovní zpěv, původně jednohlasý, který zpívají věřící během liturgií. Chorály často nesou všeobecně známé ikonické významy. Skladatelé duchovní hudby chorály upravují a přebírají do svých skladeb. Dělal to tak Bach ve svých kantátách, paších a varhaních skladbách. V české tvorbě se takto pracuje s husitským a svatováclavským chorálem.
1: Máme tu na D-dur prostor i pro královský nástroj. Například v zápětí rozezní varhany Jan Kalfus, a sice ve varhaním chorálu Johanna Sebastiana Bacha Schmicke dich, o liebe Seele, ozdobiš se duše drahá, BVV 654. Najdeme ho se 17 dalšími v cyklu chorálních preludií z poslední lipské dekády Bachova života a patří k vrcholům jeho varhaního mistrovství.

Poté, co Antonín Dvořák slyšel ve Vídni Mozartovu serenádu pro dechové nástroje B-dur, byl tak okouzlen, že se sám odhodlal ke kompozici takového kusu. Stačilo mu 14 dní, aby vytvořil obdivuhodnou čtyřvětou kompozici, jejíž klasicky uměřenou formu prozařuje Dvořákova geniální invence. Premiéru na Žofíně v roce 1878 řídil sám 37-letý skladatel. Nám zahraje Pražská komorní filharmonie s Jakubem Hrůšou. Pochodová první část serenády pro 10 dechových nástrojů, violončelo a kontrabas Antonína Dvořáka.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Klíčovou osobností americké hudby 20. století byl Aaron Copland, který ve 30. letech velmi neotřele propojil jazz, neoklasicismus a prvky lidové hudby do mimořádně originální syntézy. V Paříži 20. let byl žákem Nadi Boulangerové, po návratu do Ameriky založil festival, vydavatelství, americkou skladatelskou alianci, dále komponoval a později mentoroval mnohé další kolegy, třeba Leonarda Bernsteina. Ze 135 děl Aarona Coplanda vybíráme cowboyský balet Rodeo z roku 1942 a část Hoedown z finální části jako esence všeho, co definuje tu typickou Coplandovskou syntézu, o níž byla řeč. Londýnský festivalový orchestr řídí Ross Popel.

Velmi oblíbenou součástí koncertních programů symfonických orchestrů jsou barvité koncertní předehry Hectora Berlioze. Je to, dá se říci, sázka na jistotu, která posluchače vždycky potěší. My se teď potěšíme Berliozovou uvertýrou Rob Roy, inspirovanou stejnojmenou novelou Waltera Scotta. Montrealský symfonický orchestr Charles Dutoit.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení posluchači, od mikrofonu Rádia D-dur vás zdraví Petr Budín. Náš dnešní hudební blok zahájíme předehrou Felixe Mendelssohna Bartholdyho ke hře Viktora Iga Ruy Blas. Mendelssohn ji napsal na objednávku Lipského divadla roku 1839 během pouhých 3 dnů. Poprvé zazněla 11. března téhož roku při lipské premiéře Igovy hry, později však skladatel uvedl také jako samostatnou koncertní předehru v lipském Gewandhausu. Vyslechneme ji v provedení Londýnského symfonického orchestru pod vedením Johna Eliota Gardinera.

0: Dozněla předehra ke hře Viktora Iga Ruy Blas od Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Londýnský symfonický orchestr řídil John Eliot Gardiner.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Mše C-dur, zvaná korunovační z roku 1779, patří k vrcholným duchovním dílům salzburského období Wolfganga Amadea Mozarta. V našem pořadu zazní v interpretaci sboru a orchestru The English Concert se solisty Barbara Bonney soprán, Catherine Wynne Rogers alt, Jamie McDougall tenor, Stephen Gett bass, provedení řídí Trevor Pinnock.

0: Vyslechli jsme mši C-dur zvanou korunovační, dílo Wolfganga Amadea Mozarta. Jejími interprety byly Barbara Bonney soprán, Catherine Wynne Rogers alt, Jamie McDougall tenor, Stephen Gett bass, sbor a orchestr The English Concert řídil Trevor Pinnock.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Sextet pro klavír a dechové kvinteto napsal Francis Poulenc v roce 1932 a poprvé proveden byl o rok později. Sextet patří k reprezentativním dílům francouzského neoklasicismu a kromě inspirace hudbou 18. století reflektuje také četné vlivy jazzu a nejrůznějších druhů dobové zábavné hudby. Vyslechneme jej v interpretaci těchto umělců. Jacques Castagne – flétna, Robert Cassier – hoboj, André Boutard – klarinet, Gérard Fezandier – fagot, Michel Berges – lesní roh a Jacques Février – klavír.

0: To byl sextet pro klavír a dechové kvinteto Francise Poulenca. Jeho interprety byli Jacques Castagnet flétna, Robert Cassier hoboj, André Boutard klarinet, Gérard Fezandier fagot, Michel Berges lesní roh a Jacques Février klavír.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Symfonii číslo 2 D-dur zkomponoval Ludwig van Beethoven roku 1802 během pobytu v Heiligenstadtu. Poprvé zazněla pod autorovým vedením 5. dubna roku 1803 v divadle na Vídeňce spolu s třetím klavírním koncertem a oratoriem Kristus na hoře Olivetské. Beethovenovu druhou symfonii vyslechneme v provedení orchestru Anima Eterna, který řídí Jos van Immerzel.

0: Dozněla symfonie číslo 2 D-dur Ludwiga van Beethovena. Orchestr Anima Eterna řídil Jos van Immerzel.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Motetto Singet dem Herrn ein neues Lied pro dva čtyřhlasé sbory zkomponoval Johann Sebastian Bach pravděpodobně kolem roku 1726. Neznámé příležitost, pro kterou bylo dílo napsáno, mohlo však zaznít při oslavách nového roku 1727. Motetto nám nyní přednese Monteverdi Choir spolu s kontinuovou skupinou souboru English Baroque Soloists, provedení řídí John Elliot Gardiner.

0: To bylo moteto pro dva sbory Singet dem Herrn, ein neues Lied, dílo Johanna Sebastiana Bacha. Monteverdi Choir spolu s členy souboru English Baroque Soloists řídil John Elliot Gardiner.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Sonátu pro klavír číslo 6 A-dur zkomponoval Sergej Prokofjev roku 1940. Je první z trojice sonát, které jsou vzhledem k době svého vzniku označovány jako válečné sonáty. Vyslechneme ji v podání ruského klavíristy Alexandra Melnikova.

0: Dozněla sonáta pro klavír číslo 6 A-dur Sergeje Prokofjeva. Hrál Alexandr Melnikov.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Schicksalslied neboli píseň osudu pro smíšený sbor a orchestr na báseň Friedricha Hölderlina patří k nejvýznamnějším sborovým dílům Johannesa Brahmse. Německý muzikolog a kritik Josef Sittard o této skladbě ve své knize o Brahmsovi napsal, že kdyby Brahms nikdy nenapsal nic jiného než toto jediné dílo, stačilo by samo o sobě k tomu, aby se zařadil mezi největší mistry. Píseň osudu Johannesa Brahmse nyní vyslechneme v interpretaci souborů Monteverdi Choir a orchestr Revolutionnaire et Romantique pod vedením Johna Eliota Gardinera.

0: Dozněla píseň osudu Johannesa Brahmse. Monteverdi Choir a Orchestre Révolutionnaire et Romantique řídil John Eliot Gardiner.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Šest sonát pro dva hoboje, fagot a basso continuo, které v letech 1720 až 1722 zkomponoval Jan Dismas Zelenka, patří k nejvýznamnějším a také nejnáročnějším komorním dílům své doby. Z tohoto cyklu vybíráme sonátu číslo 2 G-moll v interpretaci italského souboru historických nástrojů Zefiro.

0: Dozněla sonáta číslo 2 G-moll pro dva hoboje fagot a basso continuo Jana Dismase Zelenky v provedení souboru Zefiro.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Na závěr pořadu zazní poslední dokončené symfonické dílo France Schuberta, symfonie C-dur zvaná Velká. Schubert ji napsal v letech 1825 až 1826, za jeho života však s největší pravděpodobností nikdy veřejně nezazněla. Poprvé ji provedl až Felix Mendelssohn Bartholdy 21. března 1839 v lipském Gewandhausu. Nyní si toto dílo vyslechneme v podání Evropského komorního orchestru, který řídí Nikolaus Arnoncourt.

0: To byla symfonie C-dur France Schuberta, zvaná Velká. Evropský komorní orchestr dirigoval Nikolaus Arnoncourt. Toto dílo zároveň ukončilo blok hudby, který pro vás připravil a uváděl Petr Budín.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.

Legendární hudební ikona Diana Ross. Poprvé v České republice. Turné Diana in Motion. Hudební událost léta. 29. července. Amfiteátr Lochotín, Plzeň. Diana Ross. Vstupenky, Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka. 29. července. Amfiteátr Plzeň.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví Jindřich Bálek. Následující blok bude symbolicky věnován ročníku Smetanovy Litomyšle 2026. Bude znít Bedřich Smetana, ale především hudba v podání interpretů, kteří na festivalu vystoupí. A vedle toho to budou i skladby, které na festivalu nezazní, ale interpreti zůstanou stejní. Začneme symbolicky českou písní Bedřicha Smetany, kantátou, která se stala jakýmsi symbolem tohoto festivalu, a připomeňme, že ani na letošním ročníku nebudou chybět Smetanovy sbory a Pražský filharmonický sbor. Právě ten zpívá klíčový part české písni v následující nahrávce, kterou natočil Zdeněk Košler se Symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK. Bedřich Smetana, Česká píseň.

To byla kantáta Česká píseň Bedřicha Smetany, jaký natočil Zdeněk Košler s Pražským filharmonickým sborem a sborbistrem Josefem Veselkou a symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK. Teď se dostaneme k zahajovacímu koncertu Smetanovy Litomyšle v roce 2026. Na něm vystoupí Česká filharmonie s dirigentem Davidem Robertsonem a také s klavíristou Seongkin Cho jako solistou. My si připomeneme částečně interprety a částečně také program. Jeho vrcholem je svěcení jara Igora Stravinského, ale ještě než si ho pustíme, nejprve David Robertson jako dirigent ve skladbě Johna Adamse, koncert pro altový saxofon a orchestr, hraje orchestr ze St. Louis a solistou je Timothy McAllister. Připomeňme, že David Robertson je vyhledávaným interpretem soudobé hudby, ale na Smetanově Litomyšli hraje spíš klasický program. Tak tedy John Adams a jeho koncert pro saxofon.

orchestra a Timothy McAllister na saxofon. Dirigoval David Robertson, dirigent zahajovacího koncertu Smetanovy Litomyšle, a jeho solistou bude také klavírista Seong Kin Cho, který v Litomyšli přednese Beethovenův klavírní koncert číslo 5, teď ale provede skladbu Maurice Ravela, cyklus Zrcadla.

Ravelův cyklus Zrcadla přednesl korejský klavírista Seong-kin Cho, který bude solistou zahajovacího koncertu Smetanovy Litomyšle v roce 2026 a tam přednese Beethovenův klavírní koncert S-dur s Českou filharmonií pod taktovkou Davida Robertsna. Vrcholem programu je svěcení jara a my si připomeneme právě tuto ikonickou skladbu hudby 20. století v podání České filharmonie na její vůbec první nahrávce tohoto díla z 60. let s tehdejším šéfdirigentem Karlem Ančerlem. Je to svým způsobem přelomová nahrávka v historii orchestru a můžeme porovnávat, jak ji hráli v 60. letech a jak bude Česká filharmonie tuto skladbu interpretovat dnes.

Svěcení jara, nejslavnější skladba Igora Stravinského, která měla skandální premiéru na počátku 20. století a dnes je standardním ikonickým dílem repertoáru mnoha orchestrů, včetně České filharmonie. Slyšeli jsme její už téměř historickou nahrávku z 60. let s Karlem Ančerlem. Dalším interpretem Smetanovy Litomyšle v roce 2026 bude Kateřina Knižíková, lyrická sopranistka, která vystoupí na společném večeru s Benevicovým kvartetem. My si teď poslechneme každého zvlášť, nejprve Kateřinu Knižíkovou a potom Benevicovo kvarteto. Kateřina Knižíková nejprve přednese cyklus Šeherezáda Maurice Ravela, tak jak ho natočila s Janáčkovou filharmonií Ostrava pod taktovkou Roberta Jindry. Ravel, Šeherezáda, Kateřina Knižíková.

Ravelův cyklus Šeherezáda zpívala Kateřina Knižíková za doprovodu Janáčkovy filharmonie Ostrava pod taktovkou Roberta Jindry. A teď nás čeká smyčcový kvartet číslo 19 C-dur Wolfganga Amadea Mozarta, jak ho nahrálo Benevicovo kvarteto.

Dozněl smyčcový kvartet číslo 19 C dur Wolfganga Amadea Mozarta, tak jak ho nahrálo Benevicovo kvarteto. Nejslavnějším operním pěvcem Smetanovy Litomyšle v roce 2026 je velšský basbaritonista Bryn Terfel. Ten má velmi široký repertoár a část z něj zazní také v Litomyšli. My si poslechneme dvě árie, které v Litomyšli nezazní, ale ukazují naprostou všestrannost tohoto pěvce. Budou to dvě scény z oper Richarda Wagnera, nejprve Bludný Holanďan a potom Valkýra. Tak tedy nejprve vstupní árie Bludného Holanďana ze stejnojmenné opery Die Frist ist v podání Bryna Terfla za doprovodu berlínských filharmoniků pod taktovkou Claudia Abáda.

Berlínští filharmonikové s Claudiem Abbádem doprovodili Brina Terfla v árii Die Frist ist z bludného Holanděna Richarda Wagnera. A od stejného autora a se stejnými interprety ještě jedna slavná Wagnerovská scéna, bude to takzvané Wotanovo loučení, čili závěrečný monolog Wotana z opery Valkýra, včetně orchestrální dohry zvané Kouzlo ohně.

Dozněla závěrečná scéna z opery Walküra Richarda Wagnera, scéna nazvaná Votanovo loučení, zpíval Bryn Terfel, doprovázeli berlínští filharmonikové s Claudiem Abbádem. A nás teď čeká Tomáš Netopil, který bude dirigovat Sukovu symfonii E-dur. Právě tato nahrávka stála na začátku Netopilovy spolupráce se Symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK, kde je dnes šéfdirigentem a bude také hostem na Smetanově Litomyšli, mimo jiné v pastorální symfonii Ludvíka van Beethovena. Nás ovšem čeká jiná, mladistvá symfonie Josefa Suka, symfonie E-dur, která má 4 věty a velmi radostný mladistvý nádech.

Symfonie číslo 1 E dur Josefa Suka hrál Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK pod taktovkou Tomáše Netopila. Tomáš Netopil je dnes u tohoto orchestru šéfdirigentem a spolu s ním vystoupí na festivalu Smetanova Litomyšl. Tam zazní několik oper, mimo jiné Čertova stěna Bedřicha Smetany nebo Verdiho Aida a také Gershwinova opera Porgy a Bess. A proto se rozloučíme právě ukázkami z této Gershwinovy slavné opery. Zpívat budou Claudia Linci a Benjamin Matthews, doprovází Slovenská filharmonie pod taktovkou Ettore Strati.

0: To bylo několik ukázek z opery George Gershwina Porgy a Bess u příležitosti jejího letošního uvedení na festivalu Smetanova Litomyšl. Zpívali Claudia Linci a Benjamin Matthews, hrála Slovenská filharmonie pod taktovkou Ettore Strati. Od mikrofonu se loučí Jindřich Bálek.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

Legendární hudební ikona Diana Ross. Poprvé v České republice. Turné Diana in Motion. Hudební událost léta. 29. července. Amfiteátr Lochotín, Plzeň. Diana Ross. Vstupenky, Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka. 29. července. Amfiteátr Plzeň.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: A teď si poslechněme, jak se otevírá jedno z velkolepých děl Johanna Sebastiana Bacha, totiž Vánoční oratorium. Jak známo, se stává z 6 samostatných kantát, které jsou připsány jednotlivým vánočním svátkům. Od Božího hodu přes zvěstování pastýřům, klanění pastýřů, Nový rok, svátek obřezání a pojmenování Páně až k první neděli po Novém roce, cestě mudrců a nakonec 6. část klanění mudrců. Neznáme autory textů, pravděpodobně je mezi nimi i Bachův častý spolupracovník Picandr. Hudebně si Bach leccos vypůjčil ze svých dřívějších kompozic, ovšem výsledek je ohromující. Toto je slavnostní úvodní sbor vánočního oratoria Johanna Sebastiana Bacha, komponovaného pro vánoční svátky roku 1734. Jauchzet, frohlocket. Jásejte, plesejte, chvalte tento den. Štátskapele Dresden a Petr Schreier v jejím čele.

Vybereme si teď pár tónů z díla mladého Benjamina Britna, narozeného v roce 1913. Poté, co si prošel kariérou zázračného dítěte a analýzy jeho raných děl skutečně ukazují mimořádné mistrovství, dál rozvíjel svůj hudební jazyk, s nímž založil nový směr britské opery a jeho četné kompozice, instrumentální i vokální, obohatily formy a harmonie západní hudby novými prvky, třeba vlivy kultur Japonska nebo Bali. Britten zkomponoval asi 260 děl. Je mezi nimi opera Peter Grimes i opery pro anglické operní sdružení. Psal pro solové hlasy i sbor a samozřejmě symfonická i komorní díla. Vybereme si jeho rané dílo. Britnovi bylo 20, když napsal svou Simple Symphony, v níž užil své dosud nejoblíbenější hudební motivy. Mnohé z nich složil ještě jako chlapec. Tady je druhá věta Simple Symphony ze 30. let s podtitulem Playful Pizzicato a celou v Pizzicato ji hraje Orpheus Chamber Orchestra.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, Arieta Cherubína z druhého dějství opery Figarova svatba. Zpívá Magdalena Kožená, Orchestra of the Age of Enlightenment řídí Simon Rattle.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Bedřich Smetana, Šárka, symfonická báseň z cyklu Má vlast. Českou filharmonii řídí Václav Neumann.

Italský basbaritonista Lorenzo Regazzo je rodákem z Benátek. Z města, v němž se žádný milovník staré hudby nemůže vyhnout géniu jiného rodáka, slavného města na Laguně, Antonia Vivaldiho, který zde strávil převážnou část svého života. Není tedy divu, že Regazzo natočil mimo jiné album s Vivaldiho operními basovými áriemi. Vydal ho v roce 2006 a získal za ně prestižní ocenění Zlatého Orfea. My si z tohoto alba poslechneme árii z Vivaldiho opery Semiramide. Lorenza Regazza doprovází Concerto Italiano pod vedením Rinalda Alessandriniho.

Disonance je nelibozvučný souzvuk tónů, vytvářející harmonické napětí. V klasické harmonii musí disonance vždy vyústit do libozvučné konsonance, tedy do harmonického klidu. V novější hudbě takové pravidlo neplatí. Stereotypní nadužívání disonance však často vede ke klišé, které je právem odmítáno většinovým publikem. Nápaditá práce s disonancemi a konsonancemi je přitom silným nosičem emocí, dodává hudbě výrazové napětí a dramatismus. Albert Russell, učitel Bohuslava Martinů a námořník, symfonie číslo 3 G-moll, finální věta, Brněnskou filharmonii řídí Václav Neumann.

0: D-dur, vaše tónina.
1: Vždycky je osvěžující setkání s hudebním géniem. Teď přijměte pozvání k dalšímu. Toto je koncertní předehra Leonora Ludwiga van Beethovena. Gewandhaus Orchestr Lipsko, Kurt Mazur.

Jako korunovační je označován Mozartův 26. klavírní koncert D-dur, zkomponovaný 2 roky před skladatelovou smrtí v roce 1789. Není to Mozartův titul, ani nebyl komponován k příležitosti korunovace. Byl ovšem v době korunovace Leopolda II. Mozartem provozován. A to později vedlo vydavatele díla Johana Andrého k tomu, že tento fakt připomněl na titulním listě. A ono spojení pak zůstalo. Andrému se také přisuzuje dokomponování chybějících taktů v sólovém klavírním partu, především v levé ruce, které Mozart už nestihl dokončit. A nebo je zkrátka nevypsal, protože sám při hraní dobře věděl, co chce hrát, i bez not. O koncertě číslo 26 D-dur se někdy pro jeho půvab hovoří jako o rokokovém. Tady je jeho volná věta Larghetto. Hrají Iene Jandó a koncertus Hungaricus.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: O Carlu Gesualdovi, princi z Venózy, se hovoří především v souvislosti s jeho originálními světskými madrigaly, plnými chromatických postupů, odvážných harmonií a disonancí, v nichž jakoby se zrcadlil vlastní dramatický život tohoto šlechtice 16. století. Velmi působivá je ale i oblast duchovní tvorby. Konec konců v této souvislosti není bez zajímavosti, že strýcem Karla Gesualda byl sám svatý Karel Boromejský. A my si nyní poslechneme mariánské moteto Ave Dulcissima Maria, buď pozdravená nejsladší Maria. Ensemble Vocal Européen de la Chapelle Royale řídí Filip Hereveche.

Následující tóny jistě mnohokrát slyšel každý. Milovníci a znalci staré hudby je pak určitě rovnou zařadí. Tak jen pro formu. Ona slavná a známá znělka Eurovize, respektive Evropské vysílací unie. To jsou tóny z pera velkého francouzského barokního mistra Marka Antoana Charpentiera a otevírají jeho slavné zhudebnění hymnu z pera svatého Ambrože Tebe Bože chválíme, tedy Te Deum Laudamus. Le Musicien du Louvre, Mark Minkowski.

Své dvě klavírní arabesky zkomponoval francouzský skladatel Claude Debussy v 80. letech 19. století, ještě jako téměř neznámý, také mu bylo kolem 27 let. Ale pozdější otec hudebního impresionismu se v nich nezapře. Ani fakt, že aspiroval na dráhu koncertního pianisty, vyžadují totiž skutečně bravurní hráče. A jeden z nich teď hraje i nám. Ilja Hurník a Debussyho arabeska číslo 1.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Sergej Rachmaninov, pozdní romantik a klavírní virtuóz, zemřel v roce 1943. Budeme poslouchat jeho 3 klavírní preludia v podání legendárního Svjatoslava Richtera.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Melchior Frank, Pavana a Galliarda pro instrumentální soubor hraje soubor Clemenčič Consort.

Do roku 1910 nás vede opera Giacoma Pucciniho La Fanciulla del West, děvče ze západu. A z jednoho z nejslavnějších tenoristů všech dob, Luciana Pavarottiho, učiní Lupice Ramirese alias Dicka Johnsona v árii ze třetího dějství Quella mi creda libero. Těsně před popravou prosí, aby se o jeho smrti nedozvěděla jeho milovaná Minnie. Ať věří, že jsem volný a daleko na cestě ke spasení. Opera končí happy endem, Minnie a Johnson spolu začnou nový život. Italští vojáci na frontě prý tuto árii zpívávali také téměř jako lidovou písničku, zde byl ale šťastný konec vzácností. Nám teď onu Pucciniho árii zaspívá jeden z nejlepších, Luciano Pavarotti. National Philharmonic Orchestra vede Oliviero de Fabritis.

0: Český rozhlas Védur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Mezi lety 1727 až 30 napsal Johann Sebastian Bach šestici triových sonát pro varhany, která měla být podle některých muzikologů studijním materiálem pro Bachova nejstaršího syna Wilhelma Friedemana. A podařilo se. Wilhelm Friedemann pak skutečně získal poměrně prestižní místo varhaníka v Sophienkirche v Drážďanech a záhy se tam proslavil svou virtuózní hrou na varhany. Možná mu k tomu skutečně dopomohla i tato skladba jeho otce Johanna Sebastiana Bacha. Triová sonáta číslo 6, první věta, prý takřka vivaldiovská. A u varhan Ivan Sokol.

Karl Maria von Weber, vyzvání k tanci, brilantní rondo Des Dur pro klavír opus 65. Hraje Marie Clara von Slavik Monetti.

Sonáta je tak trochu symfonie v komorní podobě pro jeden nebo dva nástroje. Spojuje ji s ní vícevětý půdorys, sonátová forma v první větě a to, že se od sonáty i symfonie očekává jistá závažnost, významnost. V sonátách pro vícehlasé nástroje, jako je klavír, čembalo, harfa, varhany, většinou hrají tyto nástroje sólově. Hoboj, fléta, violončelo pak bývají doprovázeny klavírem. Vrcholem sonátové literatury je a asi navždy zůstane cyklus 32 klavírních sonát Ludwiga van Beethovena. Arcangelo Corelli, pátá část ze sonáty pro trubku dvoje housle a basso continuo D-dur. Hrají Niklas Eklund, Vasa Barok Ensemble, řídí Edward Herritarr.

Ludwig van Beethoven, třetí věta, molto allegro, rondo, z koncertu pro klavír a orchestr číslo 2, B-dur, opus 19. Hraje Steven Lubin, Akademie staré hudby je řízena Christopherem Hogwoodem.

Messier de Saint-Colombe byl proslulým francouzským barokním skladatelem a vynikajícím hráčem, ba virtuózem na violu da gamba. Řekněme barokní violončelo se 6 či 7 strunami a pražci na hmatníku. Mimochodem právě Saint-Colombe ve Francii přidal onu 7. strunu. Je to tajuplná postava, víme o něm velmi málo. Učil dalšího skvělého gambistu Marena Maréze, neměl ambice dostat se ke dvoru, žil v ústraní, staral se o 2 dcery, jež obě učil hrát na gambu. Ostatně lecos je naznačeno ve filmu Všechna jitra světa, právě o tomto hudebníkovi. Hlas gamby, který ve filmu zní, ovšem rozezvučel světově proslulý katalánský gambista Jordi Savall. A jeho hru Saint-Colombovy hudby teď necháme znít i my. Courant pro solovou violu da gamba.

Jan Václav Kalivoda byl jedním z prvních žáků, kteří vstoupili na v roce 1811 otevřenou konzervatoř v Praze. Byl to skvělý houslista, později kapelník v Donaueschingen, a i z jeho skladeb se dá vybrat řada takových, které osvěží leckterý koncertní program, komorní i symfonický. Z toho symfonického si teď vybereme i my Kalivodovu předehru pro orchestr C-dur. Hraje Kolínská akademie zařízení Američana Michaela Alexandra Willense.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Felix Mendelssohn Bartholdy psal pro své přátele krátké, relativně snadné sborové kusy, určené pro nácvik a provedení v přírodě. To byla obvyklá kratochvíle kulturních měšťanů v 19. století. Poslechneme si tři takové kusy, zpívá Netherlands Chamber Choir.

Německý barokní mistr Georg Philipp Telemann byl ve své době mnohem slavnější než jeho současník Johann Sebastian Bach. Dnes se to zdá téměř neuvěřitelné, ale je to tak. A zase Bach jakoby dnes zcela zastěňoval Telemana, což je ale škoda. V Telemanově hudbě je skryto nekonečné množství půvabů. Poslechněme si teď jako důkaz třeba finální větu Telemanova violového koncertu G-dur. Hrají Florian Deutter a muzika Antiqua Köln. Provedení řídí Reinhard Gebel.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Francis Poulenc, symfonieta 4. věta. Orchestre National de France řídí Charles Dutoit.

Velký Mozart napsal všeho všudy dvě symfonie do molové tóniny. Obě jsou in G. Proto se o rané symfonii G-moll 17-letého skladatele hovoří jako o malé G-moll symfonii, zatímco za velkou G-mollku je označována ta, již Wolfgang Amadeus zkomponoval roku 1788, 3 roky před svou smrtí. Nese číslo 40 a spolu s 39. a 41. je řazena k vrcholům Mozartovy symfonické tvorby. Zejména o slavné první větě se hovoří jako o velmi emocionální, snad až ponuré hudbě. Mozart nezvykle začíná doprovodnými osminami nižších smyčců. Teprve na poslední době prvního taktu nastoupí hlavní téma v houslích. Ale proč o té uchvatné hudbě hovořit? Poslechněme si jeden z nejslavnějších motivů symfonií všech dob. První větu Mozartovy 40. symfonie G-moll hraje The English Concert a diriguje Trevor Pinnock.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Kdo neslyšel Wagnera v Bayreuthu, neslyšel nic. Napsal prý jednou v dopise Gabriel Fauré. Bylo to roku 1884, Wagner už byl rok po smrti, Fauré ho tudíž nezastihl, ale Wagnerův duch byl ještě přítomen. Vždyť nejenže si psal libreta a hudbu ke svým hudebně dramatickým dílům, také byl režisérem představení, dohlížel na scénu i kostýmy, samozřejmě dirigoval. Pravda, divadlo v Bayreuthu nechal Wagner postavit pro svou tetralogii Ring, prsten Nibelungův, a my máme připraveného bludného Holanďana. Ale ten se dnes Bayreuthu také dává. A navíc to byl Wagnerův první pokus o nové pojetí opery. Vše, co se děje na scéně i v partituře, slouží ke zvýšení účinku dramatu. A platí to od předehry, již nám teď zahraje New Yorkská filharmonie, povede ji Giuseppe Sinopoli. Drama o muži, jenž věčně bloudí po moři a hledá ženu, jejíž věrná láska by spasila jeho duši, se otevírá právě touto hudbou.

Typickým renesančním všestranně vzdělaným šlechticem byl Krištof Harant. Cestoval, podnikl pouť do svaté země, ovládal několik jazyků, věnoval se poezii i literatuře, malířství i hudbě. Asi by zanechal mnohem více děl, kdyby nebyl v červnu 1621 popraven na Staroměstském náměstí za spoluúčast na Slavovském povstání. Co se týká jeho hudebního umění, zachovalo se nám pouze 7 jeho skladeb. Navíc jen 3 z nich jsou kompletní, 2 moteta a mše. Před námi je teď jedno z oněch motet, je pětihlasé, v němčině, má titul Maria Kron a vyšlo ještě za Harantova života v roce 1604. Zpívá soubor Fraternitas Literatorum.

Baptist Kramer, kteří byli oba pokládáni za jedny z nejlepších pianistů své doby. Souboj dopadl nerozhodně. Beethoven okouzlil expresivitou, Kramer dokonalou technikou. Však jí měl také na čem vycvičit. Sám napsal množství instruktivních skladeb a etýd. Toto je jedna z nich. Etída číslo 2, E-moll, a s ní Petr Jiříkovský.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Henry Purcell, terčeto z ódy na Den svaté Cecílie, zpívají solisté, mezi nimi Anna Prochaska, orchestr Arcangelo Corelli řídí Jonathan Cohen.

0: Melodie je technicky vzato sled tónů, jež svazuje jistá hudební logika. Melodie ale není tak jednoduchý fenomén, má vnitřní strukturu a také svá pravidla, která lze porušit, ale ne ignorovat. Některé melodie jsou prosté jako lidová písnička, jiné se klenou do monumentálního oblouku. Melodie je velký nosič emocí, z čehož těžili hlavně romantici.
1: Jednou z nejoblíbenějších vět Beethovenových klavírních sonát je volná věta 8. patetické sonáty C-moll. Svou krásou si přímo řekla o to, aby se dočkala nejrozmanitějších úprav pro hlasy i nástroje a dokonce pronikla i do filmů či popkultury. Dlouho se věřilo, že Beethoven svou sonátu označil za patetickou sám. Dnes převládá názor, že to byl nápad Beethovenova vydavatele, s nímž se skladatel ztotožnil. Daniel Barenboim hraje onu kouzelnou volnou větu z patetické sonáty C-moll 27-letého Ludwiga van Beethovena.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Hluboko do historie, až do první půle 16. století, se nyní vydáme s hudbou Pierra Attegnanta, zajímavého skladatele, ale hlavně slavného francouzského a přímo pařížského hudebního vydavatele, který tiskl skladby své i svých současníků, včetně asi 1500 šansonů různých mistrů té doby v 630 sbírkách. Tiskl ale také mše, moteta nebo loutnové skladby. A je mu připisována i jedna velmi slavná francouzská píseň, Tourdillon, u nás známá jako Batalion. Attegnantův Tourdillon ve verzi pro sólovou loutnu zahraje Andráš Keček.

oratorium je vokálně instrumentální dílo pro sbor, solisty a orchestr, které má děj, vypráví nějaký příběh. Nejčastěji jde o duchovní dílo na biblický námět, ale existují i světská oratoria, třeba na antické náměty. Georg Friedrich Händel, tři sbory z druhého dílu oratoria Mesiáš. Hraje a zpívá Collegium Vocale a Collegium 1704, řídí Václav Lux.

Do obdivuhodného písňového cyklu, asi nejznámějšího Schumannova souboru písní, teď vstoupíme s proslulým finským baritonistou Jormou Hinninenem a klavíristou Ralfem Gotonim. Láska básníková, Dichterliebe, hudební skvosty Roberta Schumanna na verše Heinricha Heineho. Píseň V překrásném měsíci máj. To je romantika, doslova.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Dmitrij Šostakovič, finále ze svity k filmu Pirogov, opus 76a. Royal Concertgebouw Orchestra řídí Richardo Schajii.

Stanice D-dur hraje 24 hodin denně a 7 dnů v týdnu skladby se stručnými komentáři. Vesměs jsou to kompletní díla, jen ve všední dny mezi 4. a 8. hodinou, ráno i odpoledne, vybíráme pro méně zkušené posluchače v pořadu Klasika na dosah nejatraktivnější části skladeb. V sobotu v 16 hodin hrajeme starou hudbu, v neděli operu a o víkendu dopoledne určuje dramaturgii náš hostitel v programu Na návštěvě. Stanice Český rozhlas D-dur, to je samá hudba.

Wolfgang Amadeus Mozart, árie Tamína z prvního dějství opery Kouzelná flétna. Zpívá Fritz Wunderlich, berlínské filharmoniky řídí Karl Böhm.

Na Majorce roku 1841 v době svého vášnivého až zničujícího vztahu se spisovatelkou George Sandovou zkomponoval Frédéric Chopin mimo jiné baladu číslo 3 a Zdur opus 47. Podle některých je inspirována básní Adama Mickiewicze Undína. O tom, že Chopinovy balady jsou všeobecně pokládány za mistrovské, ale zároveň nesmírně technicky náročné kusy, asi netřeba hovořit. Ony ale znějí jako nic, když je hrají skuteční mistři. V našem případě onu baladu Azdur pan Ivan Moravec.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Vážení posluchači, dnešní datum je 20. října 2050 a my vás vítáme u dalšího vydání pořadu Ve zdravém těle, zdravý duch. Dnes už se nám zdá neuvěřitelné, že ještě před 50 lety se akutní bronchitída neléčila Chopinovým klavírním koncertem jako dnes, ale masivními dávkami kyseliny acetylsalicylové a paracetamolu. Že pacienti postižení revmatismem netušili nic o terapeutických možnostech pozdních Beethovenových kvartetů a že kvůli kdejaké kolice se člověk ocitl s rozřezanými vnitřnostmi na operačním stole, aniž by tušil, že klavírní trio Alfréda Schnittkeho dokáže rozdrtit ledvinový kámen na prach. Díky pokroku v muzikoterapii se naše dnešní nemocnice proměnily v posluchárny a lékař poloviny 21. století je především hudebním vědcem.

0: Tak, to byla trocha science fiction. Jsme opět doma, ve 20. století, uprostřed našeho rozvráceného zdravotnictví. Ve studiu vítám kolegyni Vandu Dobrovskou, aby vše uvedla na pravou míru. Má muzikoterapie ambice léčit ledvinové kameny, Vando?
1: Tak já bych řekla, že nejen, že muzikoterapie nemá tyto ambice, ale nemá ani tu moc nebo schopnosti. Léčba ledvinových kamenů spadá do kompetence somatické medicíny a muzikoterapie je pouze jednou z mnoha metod, navíc pomocných metod, které se používají v různých oblastech psychiatrie. Zejména v psychoterapii a různých psychologicky orientovaných směrech a také se muzikoterapie využívá v psychologickém poradenství. To znamená všude tam, kde je potřeba v léčebném procesu zacházet s lidskou psychikou.
0: Dobře, dáme-li několika lidem acylpirin, oni mají vysokou horečku, všem pravděpodobně ta horečka klesne. Dá se takto používat i hudba? To znamená, platí ten můj úvod, že zahrajeme-li někomu Beethovenův kvartet, že mu klesne teplota nebo že se mu pomůže s revmatismem?
1: Já bych řekla, že tady v téhle tvojí otázce, Lukáši, jsme na velmi obecné rovině a že nemusíme vůbec mluvit o muzikoterapii. Každý člověk, který má rád hudbu, má rád nějakou hudbu, ví jakou a ví, co s ním ta hudba dělá. A v tomto smyslu každý ví, kdy, v kterém okamžiku si má jakou hudbu pustit a je vlastně sám sobě, řekněme, muzikoterapeutem.
0: Promiň, ale mě zajímá to slovo terapie. Přece terapie znamená, že vím, jak působí na tělo. Není tedy ten pojem zkreslený?
1: Terapie není jenom terapie těla, ale je to i terapie psychy. I terapie psychiky. A já jsem říkala, že muzikoterapie se využívá v psychiatrii a v psychologickém poradenství a využívá se všude tam, kde se nějakým způsobem pracuje s lidskou psychikou. Využívá se pro třeba jenom velmi jemné psychické defekty, jako jsou různé lehčí neurózy, ale využívá se i poměrně účinně a s prospěchem i v oblastech, kde se jedná o hlubší a někdy i velmi trvalá postižení, mentální, psychická a dokonce i tělesná, protože muzikoterapie je metodou, která se úspěšně využívá třeba v zařízeních anebo v léčebných procesech, které jsou zaměřeny na práci s mentálně anebo tělesně postiženými, nejčastěji s oběma těmito skupinami, protože samozřejmě to i to postižení obyčejně jde ruku v ruce. Takže tam tedy se dotýkáme i těch tělesných dispozic, ale primárně vždycky působíme do psychiky při muzikoterapii.
0: Tyto funkce ostatně plnila hudba už od starověku. Ve Starém zákoně se píše, cituji, druhého dne se Saula zmocnil zlý duch od Boha a on uvnitř paláce běsnil jako posedlý. Proto Saulovi jeho služebníci navrhli. Hle, přepadá tě zlý duch od Boha. Přikaž nám, abychom vyhledali někoho, kdo umí hrát na citáru. Bude na ní hrát, kdykoliv na tebe dolehne zlý duch a bude ti dobře. Služebníci přivedli Saulovi Davida, ten mu každý den hrál a zlý duch byl zažehnán, tedy alespoň do té doby, než se Saul pokusil přibodnout Davida kopím ke stěně. Z mladší historie pak známe příklad, který si můžeme ověřit na vlastní uši. Johann Sebastian Bach nenapsal své fascinující goldbergovské variace z nějakých velkých uměleckých pohnutek. Nýbrž dostal prostě příkaz, aby napsal hudbu, při které by se šlechtici dobře usínalo. Je to tedy skutečná relaxační hudba.

0: Goldbergovské variace jsou rozsáhlým cyklem skladeb vycházejících z jednoho tématu, obměňovaného nejdůmyslnějšími kontrapunktickými prostředky. Šlechtic usnul, ale vnímavý posluchač žasne nad tím přívalem muziky. Vando, do jaké míry se od dnešní relaxační hudby očekávají i hudební kvality? Kompoziční.
1: Tak ve skutečném terapeutickém procesu, to znamená v takovém, který vedou kvalifikovaní psychoterapeuti, psychiatři, psychologové, je v podstatě lapidárně řečeno těmto lidem jedno, jakou hudbu svým klientům a pacientům pouštějí. Neříkám to pejorativně. Vůbec jim není jedno totiž, jak se budou jejich klienti a pacienti cítit, až budou ze sezení muzikoterapie odcházet. Jde jim tedy o to, aby své pacienty, aby u svých pacientů stimulovali nějaké psychické funkce, nebo naopak, aby je přivedli ke sklidnění. Ty psychoterapeutické cíle jsou nejrůznějšího druhu, ale hudba, která je tady vlastně jen prostředkem, je vysloveně tady sekundární technikou, je pomocníkem. Vůbec tady nejde o její hudební kvality.
0: Čili na takovém terapeutickém sezení může znít takováto hudba.

0: Konstatuji, že na této skladbě nebylo z kompozičního hlediska vůbec nic zajímavého. Tak se ptám, není to náhodou tak, že se nejedná o muzikoterapii, nýbrž o jakousi sonoterapii, při níž je hudba degradována na pouhý zvuk?
1: Já jsem nucena tady v tom rozhovoru našem Lukáši přestupovat z role hudebního profesionála do role muzikoterapeutky, tam a zpět. Na tuto otázku ti odpovídám z pozice hudebního profesionála. Estetika hudby 20. století naštěstí pro muzikoterapii rozšířila vlastně prostor materiálu, se kterým hudba pracuje, na veškerou akustickou realitu. To znamená, že hudba nejsou jenom tóny, ale jsou to i jakékoliv zvuky. A tak to skutečně se s hudbou a zvuky v muzikoterapii pracuje.
0: Vando, existují, reagují dva lidé na jednu a tutéž hudbu stejným způsobem?
1: Nejsou dva lidé, kteří by měli stejné reakce nebo stejné pocity, stejné asociace, stejnou imaginaci na tu poslouchanou hudbu. Každý člověk vnímá hudbu úplně jinak, takže se vlastně tady vůbec nemůžeme dopouštět žádných zobecnění.
0: Čili ptám se ještě jednou, je muzikoterapie skutečně terapií s očekávaným výsledkem, očekávatelným výsledkem? Vždyť to trochu připomíná pokusy na lidech.
1: V seriózní muzikoterapii provozované skutečně v medicínských kruzích, v medicínském prostředí je součástí, řekla bych, lékařské etiky, anebo tedy terapeutovy etiky, nejen lidem hudbu pouštět, ale zároveň i nějakým způsobem vést, nějakým způsobem je instruovat. Ale problém je v tom, že s názvem muzikoterapie se čas od času setkáme i vlastně mimo tuto oblast, mimo pole lékařské vědy. A většinou v rolích muzikoterapeutů už nevystupují terapeuti, psychologové, psychiatři, ale hudebníci. Hudebníci, kteří mají zkušenost, velmi autentickou zkušenost, svou pódiovou, s tím, že jejich hudba nějakým způsobem na lidi působí. A to je zřejmě pro každého umělce, který vystupuje na pódiu, velmi lákavé a doba zřejmě tomu nějakým způsobem nahrává, že ne každý odolá tomuto lákadlu a skutečně potom své produkce prezentuje jako muzikoterapii. A to budiž ten příklad, který jsme slyšeli před chvilinkou. Já osobně musím říci, že takovýmhle způsobem také přistupuji, pokud vůbec dělám tento typ terapie, pokud vůbec ho nějakým způsobem prezentuji, tak mě nezbývá, než procházet svou vlastní zkušeností, a protože jsem ještě navíc hudební profesionál, tak většinou se snažím vybírat takovou hudbu, která mě jako hudebního teoretika neuráží nějakou kýčovitostí nebo strukturální primitivností nebo tak. A zároveň ze své vlastní zkušenosti mám ověřeno, že na mne, tak říkajíc, pozitivně působí.

0: Zatím jsme mluvili o tom případu, kdy nemocný člověk hudbu poslouchá. Dovedu si ale představit, že aktivní provozování hudby může působit na člověka ještě pozitivněji.
1: Tady, Lukáši, narážíš velmi případně na základní dělení muzikoterapie v systemizaci muzikoterapie jako psychoterapeutické disciplíny, přičemž ta systemizace je velmi rámcová, protože muzikoterapie je disciplínou živou, neustále se rozvíjející a transformující. Základní dělení muzikoterapie je na aktivní a receptivní. Aktivní muzikoterapie je taková, kde pacienti nebo klienti sami hudbu provozují. Jakýmkoliv způsobem hrou na hudební nástroje, je třeba velmi jednoduché, na přírodní materiály, na cokoliv, co je po ruce, hrou na vlastní tělo zpěvem anebo jakýmkoliv užitím vlastního těla, zkrátka jsou aktivní.
0: Myslíš, Vando, že bych mohl na vlastní kůži zažít takovou seanci u aktivního muzikoterapeuta?
1: Zkusíme to. Jsme tady dva, takže se pokusíme o takové malé dialogové cvičení, jedno z elementárních cvičení, které já dělám se svými studenty muzikoterapie anebo praktikuji případně v muzikoterapeutických sezeních. Na začátku je vždycky malá instrukce vlastně pro ty, kteří do toho sezení vcházejí, takže teď dobře poslouchej. Představ si, že se mě chceš na něco zeptat, na co se mě nemůžeš nebo nechceš zeptat slovy, nebo případně si můžeš ve mně představit, nebo v mém nástroji, který mám v ruce, jsou to dřívka, si můžeš představit někoho, koho se chceš na něco zeptat. Na to se většinou dává člověku chvilku času, aby si mohl takového člověka vybavit a tu otázku nějakým způsobem sformulovat, ne třeba úplně do verbální podoby, ale aspoň do nějaké podoby pocitové. Zkus to a rozvineme takovou malou dialogovou scénku a uvidíš, pak si můžeme i říct, co během té scénky probíhalo. Ty máš před sebou
0: marimbu, takže svou marimbou ti mám položit otázku.
1: Já ti odpovím.

0: Tak jsme si popovídali a co by se dělo dál?
1: Teď většinou v takovém sezení nebo cvičení následuje takzvaná feedbacková fáze. To znamená fáze, ve které klient nebo pacient má možnost, nemusí samozřejmě, ale má možnost verbalizovat, na co si tam během toho cvičení přišel. Tady samozřejmě to cvičeníčko bylo velice krátké a nevím, do jaké míry si byl soustředěn na hru a do jaké míry si byl soustředěn na své vlastní pocity. Mm-hmm. Ale dostal bys teď možnost říci, jestli se ti dostalo odpovědi, jestli jsi na něco přišel, jestli se ti něco objevilo.
0: Připadá mi to účinné a logické, nikoli však ty regály s kompaktními disky s takzvanou relaxační hudbou, které můžeme nacházet v různých obchodech, tam mám dojem, že spíš jde o obchod dobrý.
1: To se vracíme k tomu, o čem už jsem mluvila, k tomu lákadlu, které působení vlastní hudby představuje pro mnohé interprety. Myslím, že to je lidské, pochopitelná lidská slabost. Řekla bych také, že velice usnadňuje vlastně distribuci této hudby taková módní vlna inspirace různými východními náboženskými a filozofickými směry v součinnosti s nimiž tedy dost často tato hudba funguje a je prezentována. A kde vlastně takovou výzvou pro publikum bývá otevřenost duší, otevřenost srdcí, otevřenost vlastní psychiky a samozřejmě i otevřenost peněženek.

Muž s patřičně dlouhým vousem sedí u sbírky tibetských mís a ťuká do nich. K této produkci ještě připojí pár učených slov o blíže nespecifikovaných energiích, formách vnitřního bytí a vibračních polích a komerční úspěch je zajištěn. Je možné, že někoho tyto monotónní zvuky uklidňují. Budiš, ať si je klidně pouští. Skutečná hudba má však mnohem účinnější prostředky. Místo otupující statičnosti nabízí posluchači dynamický děj. Napětí vzrůstá a opadává v různě modelovaných vlnách, krize přechází v katarzi, neuspořádanost vyústí v řád, klid a vzrušení se střídají ve shodě nebo možná v dialogu s našimi biorytmy. Koncert tibetských mís se mi ve světle třeba třetí věty Mahlerovy čtvrté symfonie jeví jako nevinné cinkání rendlíku. Muzikoterapie a vše, co se za ní vydává, může být užitečná, ale i nebezpečná. Užívejme ji jako léku, po poradě s odborníkem a svědomím, že každý lék má i vedlejší účinky.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení posluchači, od mikrofonu Rádia D-dur vás zdraví Petr Budín. Úvodní skladbou pořadu věnovanému nově pořízeným nahrávkám na CD z fonotéky Českého rozhlasu bude symfonická báseň Jeana Sibelia nazvaná Saga. Je jeho prvním dílem tohoto druhu napsaném roku 1892, krátce po triumfální premiéře vokální symfonie Kullervo. Saga je vlastně symfonickou básní bez děje. Sibelius ji nekomponoval podle nějakého mimohudebního námětu. Později ale poznamenal, že její obsah je velmi osobní, ale nejde o konkrétní děj, spíše vyjádření stavu mysli. Po 10 letech kvůli uvedení v Berlíně podrobil ságu důkladné revizi a v této verzi je dnes obvykle hrána. My si vyslechneme její nahrávku s Göteborským symfonickým orchestrem, který řídí finský dirigent Santtu Matias Rouvali.

0: Dozněla symfonická báseň Sága, dílo Jeana Sibelia. Jeteborský symfonický orchestr řídil Santu Matias Rouvaly.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Sonáta pro klavír číslo 8 B-dur Sergeje Prokofjeva je poslední z trojice sonát, které komponoval během druhé světové války a proto bývají označovány jako válečné. Dokončil ji v roce 1944 a věnoval své partnerce Miře Mendelsonové, která se později stala jeho druhou ženou. Sonátu poprvé provedl 30. prosince 1944 v Moskvě Emil Gilels. Nyní si poslechneme nahrávku z roku 2016, kterou pořídil Alexander Melnikov.

0: Vyslechli jsme sonátu číslo 8 B-dur Sergeje Prokofjeva. Hrál Alexandr Melnikov.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Stylová interpretace hudby 18. století dnes už není výsadou pouze specializovaných souborů hrajících na dobové nástroje. Mnohé podněty historicky poučené interpretace si osvojily také moderní orchestry. K nejvýraznějším projektům posledních let patří nahrávky londýnských symfonií Josefa Haydna s německou komorní filharmonií Brémy a jejím šéfdirigentem Paavo Järvim. Jejich haydnovské interpretace vynikají mimořádnou energií, transparentním zvukem, jasnou artikulací i pružným frázováním a zároveň velmi živými tempy. Přesvědčit se o tom můžeme v Haydnově symfonii číslo 101 D-dur zvané Hodiny. Německou komorní filharmonii Brémy řídí Paavo Järvi.

0: Dozněla symfonie číslo 101 D-dur Josefa Haydna zvaná Hodiny. Německou komorní filharmonii Brémy dirigoval Paavo Järvi.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Umělecký vývoj Francise Poulenca hluboce ovlivnila tragická smrt jeho přítele, skladatele Pierre-Octave Ferroda, který roku 1936 zahynul při automobilové nehodě. Otřesen touto událostí se Poulenc obrátil ke katolické víře a začal se intenzivně věnovat duchovní hudbě. Prvním dílem tohoto období jsou litanie k Černé Madoně pro tříhlasý ženský sbor a varhany, které vznikly roku 1936 bezprostředně po skladatelově pouti do svatyně Černé Panny Marie v Rocamadouru. Vyslechneme si je v podání britského vokálního souboru The Sixteen, který řídí Harry Christophers. Na varhany hraje Robert Quinney.

0: To byly litanie k Černé Madoně pro tříhlasý ženský sbor a varhany dílo Francise Poulenca. Vokální soubor The Sixteen řídil Harry Christophers, na varhany hrál Robert Quinney.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Béla Bartók dokončil svůj první smyčcový kvartet v lednu roku 1909. Dílo z části odráží skladatelův smutek z nenaplněné lásky k houslistce Steffi Geier. První větu sám Bartók označil za žalospěv. Zatímco úvod kvartetu působí zamyšleně a melancholicky, další dvě věty přinášejí živější výraz a ve třetí se už naplno projevuje skladatelovo celoživotní zaujetí maďarským folklórem. Dílo vyslechneme v podání francouzského souboru Quatuor d'Otima.

0: Vyslechli jsme smyčcový kvartet číslo 1 Bély Bartóka v provedení souboru Quatuor Diotima.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Robert Schumann zkomponoval symfonii číslo 2 C-dur na přelomu let 1845 a 1846. Ve skutečnosti jde však už o jeho třetí symfonické dílo. Předcházely jí totiž nejen symfonie číslo 1, ale také původní verze pozdější čtvrté symfonie. Nahrávka Tomase Dausgaarda a švédského komorního orchestru v mnohem připomíná interpretační přístup Paavo Järviho. Dausgaard během 20 let v čele orchestru systematicky rozvíjel stylově poučenou interpretaci hudby klasicismu a romantismu na moderních nástrojích. Vedle jasné artikulace, průzračného frázování a omezeného vibráta vyniká tato nahrávka také citlivou tempovou pružností, tedy jemně propracovanou frázovou agogikou.

0: Vyslechli jsme symfonii číslo 2 C-dur Roberta Schumanna. Švédský komorní orchestr dirigoval Thomas Dausgaard.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Druhá rapsodie pro klavír a orchestr George Gershwina se výrazně liší od slavnější rapsodie v modrém. Gershwin ji začal komponovat v listopadu roku 1930 v Hollywoodu během práce na filmovém muzikálu Delicious. Pro něj vytvořil sekvenci pro klavír a orchestr zobrazující život v ulicích New Yorku a osamělou dívku bloudící džunglí velkoměsta. První verze skladby nesla název Manhattan Rhapsody. Její úvodní motiv měl evokovat nýtovače pracující na stavbě mrakodrapů a proto Gershwin uvažoval také o názvu Rhapsodie v nýtech. Původní náčrt, vzniklý v Hollywoodu, rozvinul v únoru následujícího roku v New Yorku do podoby plnohodnotného koncertního díla. Druhá rapsodie, jak skladbu nakonec pojmenoval, zůstává dodnes poněkud neprávem ve stínu slavnější rapsodie v modrém. Premiéra se konala 29. ledna 1932 v bostonské Symphony Hall pod taktovkou Sergeje Kusevického s Gershwinem jako solistou. Skladba byla později poněkud necitlivě přeorchestrována a právě v této podobě bývala nejčastěji uváděna. Dnes se však stále více prosazuje původní autorova verze, kterou si nyní poslechneme. Solového partu se ujme Freddy Kempf, bergenský filharmonický orchestr bude dirigovat Andrew Litton.

0: Dozněla druhá rapsodie pro klavír a orchestr George Gershwina. Solový part přednesl Freddy Kempf, bergenský filharmonický orchestr řídil Andrew Litton.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Trény neboli nářky proroka Jeremiáše pro sólové hlasy, sbor a orchestr patří k nejvýznamnějším dílům pozdního období tvorby Igora Stravinského. Skladatel je napsal v letech 1957 až 1958 pro Benátské bienále a poprvé zazněly ve velkém sále Scuola Grande di San Rocco v Benátkách. Jde o jedno z prvních Stravinského děl, v němž použil dodekafonní techniku, byť ve velmi volné podobě. Jeho charakteristický hudební styl je však i přes tento překvapivý obrat stále zřetelně patrný. Lze dokonce říci, že v tomto úsporně a přehledně psaném díle působí ještě koncentrovaněji a emocionálně naléhavěji. Trény Igora Stravinského nyní vyslechneme v provedení těchto interpretů. Kristýna Landshammer, soprán, Eva Volak, alt, Maximilian Schmidt a Magnus Staveland, tenor, Florian Beš a David Sor, bas, Collegium Vocale Chant a Královskou vlámskou filharmonii řídí Filip Hreveche.

0: To byly Trény neboli nášky proroka Jeremiáše, dílo Igora Stravinského v provedení těchto interpretů. Kristýna Landshammer soprán, Eva Volak alt, Maximilian Schmidt a Magnus Staveland tenor, Florian Beš a David Sour bas, Collegium Vocale Chent a Královskou vlamskou filharmonii řídil Filip Hereveche.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Jean Sibelius napsal svou symfonii číslo 3 C-dur v letech 1904 až 1907. Toto dílo představuje obrat od pozdního romantismu směrem k větší stručnosti a přehlednosti a v mnohém tak předjímá neoklasicismus, který se naplno prosadil přibližně o 10 let později. Sibelius zde zároveň dále rozvíjí svůj osobitý hudební jazyk, inspirovaný finskou runovou melodikou. Třetí symfonie patří k méně často uváděným Sibeliovým symfonickým dílům, přestože jde o skladbu melodicky velmi působivou a formálně mimořádně promyšlenou. První věta vrcholí efektní kódou, v níž v žestích zazní výrazné téma, nápadně připomínající ústřední motiv z hudby k filmové trilogii Pán prstenů. Symfonie číslo 3 C-dur Jeana Sibelia nám na závěr dnešního bloku zahraje Göteborský symfonický orchestr, který diriguje Santu Matias Rouvali.

0: Dozněla symfonie číslo 3 C-dur Jeana Sibelia v interpretaci Göteborského symfonického orchestru, který dirigoval Santu Matthias Rouvali. Toto dílo zároveň uzavřelo pořad z nových CD z fonotéky Českého rozhlasu, který pro vás připravil a uváděl Petr Budín.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení posluchači, od mikrofonu rádia D-dur vás zdraví Petr Budín. Náš pořad zahájíme svitou C-dur pro dva hoboje fagot, smyčce a basso continuo Johanna Sebastiana Bacha v interpretaci skotského souboru Dunedin Consort, který od čembala řídí John Budd.

0: Dozněla svita C-dur pro dva hoboje, fagot, smyčce a basso continuo Johanna Sebastiana Bacha v provedení souboru Dunedin Consort, který řídil od čembala John Budd.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Smyčcový kvartet číslo 1 F-dur zkomponoval Ludwig van Beethoven v letech 1798 až 1800 a tiskem vyšel roku 1801. Je prvním z šesti kvartetů opus 18, které Beethoven věnoval svému mecenáši, knížeti Josefu Františku Maximiliánovi z Lobkovic. Ve skutečnosti však nejde o první Beethovenův smyčcový kvartet, vznikl totiž až po nynějším třetím kvartetu. Vyslechneme jej v provedení souboru Belchia Quartet.

0: Vyslechli jsme smyčcový kvartet číslo 1 F-dur Ludwiga van Beethovena v provedení souboru Belcea Quartet.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Jean-Baptiste Lully se proslavil především jako autor baletů, scénické hudby a zejména jako zakladatelská osobnost francouzské opery. Významné místo v jeho tvorbě však zaujímají také velká moteta, kde rovněž uplatnil svůj dramatický talent. Přesvědčit se o tom můžeme v Lullyho samostatném zhudebnění středověké sekvence Dies Irae, která bývá obvykle součástí mše za zemřelé. Skladba zazní v provedení francouzského souboru Le Concert Spirituel, který řídí Hervé Niquet.

0: To bylo Dies Irae, velké motetto Jeana Baptisty Lullyho. Soubor Le Concert Spirituel řídil Hervé Nike.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Symfonie G-moll Wolfganga Amadea Mozarta, vedená v Kechlově katalogu pod číslem 550, je druhou z trojice posledních Mozartových symfonií, které vznikly během léta roku 1788. Mozart její instrumentaci později rozšířil o klarinety a právě tuto verzi nyní v našem hudebním bloku vyslechneme. Orchestr Anima Eterna bude řídit Jos van Immerseel.

0: Dozněla symfonie G-moll Wolfganga Amadea Mozarta. Orchestr Anima Eterna řídil Jos van Immerseel.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Trio pro klarinet, housle a klavír s názvem Kontrasty napsal Béla Bartók roku 1938 na popud maďarského houslisty Josefa Szigetyho a amerického jazzového klarinetisty Bennyho Goodmana. Oba společně s autorem u klavíru také dílo roku 1940 nahráli. My si poslechneme jeho nahrávku v tomto obsazení. Martin Spangenberg, klarinet, Hildegard Wind, housle a Stefan Kiefer, klavír.